0: Počúvam Len maminku a rádio vnitre. Wow!
1: Vezeň vleše, reše, mreže, hrubé mreže, hradnej veže. Prereže či nep...

na všechny strany. Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

0: Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Ich album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko.

kartu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam.

jsem našel. Ale je spousta psů, spousta gampů, který v tom kotci v útulku na toho svýho člověka, který mu dají celý svůj svět, teprve čekají. Dejte jim tu šanci naučit vás žít.

tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát, pojď zářit celým světem.